mě, rač jde dovolit. A poslala jste mi večer tuto listinu, datum 1803.

0: Jeschen alisina, Elianima, Gregor.
1: Pana Hauka, kde je? Už ho odtud odvedli.
2: Eugenia Montes, Elsa Müller, 99, Elian McGregor, Jekaterina Miskine. Hopla, meine liebste Elian.
1: Snad Elina.